keď už prekročili prez našo hranice. Keď už prekročili prez našo hranice, takže k nám chovali, takže k nám chovali, jaké pijavice. Strachu nám nahnali až po samé vlasy.

od diablovstva, od žlej moci, buď nám Bože na pomoci. I nad poľom, i pod stromom, chraň nás Bože pred Perunom. I na veršku, i v dolíne, nech nám stado nezahyne. Že by še ovečky dobre trímali, že by košár nelámali, že by še im ikerky nezahubovali, že by še dokopy stuľovali, že by dobre spali a že by sme šťastlivo dokončili až do gala.

0: Šídzem roky som mal, už som tatovi na košaru naháňal ovce do strungy. A taký mokrý rok bul, že v blace som stal po členky. Dýšť, víter, ovce mokré. A potom jarký pasc, celý premočený, nítku som nemal suchu. Dva jarky mi pošli. To palenčarovo juhaši, tak zbujníci ich zobrali. A co som mal robiť? Na gala. Ocec museli toto ovce zaplaciť, no a mne vtedy tak vytrestali.
1: Ovečko stracená, hej, ledám ce od včera, ledám ce, volám ce, hej, ovečko navrače.

Olšavské Bačové a Juhaši boli vychýrené v širokej okolici, robili pre svoju gminu, pre grófoch i na mestických košaroch. Na gala, keď še vracali domu, jeden z levockého košara dal še 100 rysek, z repaš, z kolbach, abo i z biacovec. Jak še vedno poštretali, tato jim 2 dni hrala muzika. Tancovali i špívali galské pišničky. A najvecej, to tu jednu. Prosili.

0: Ahoj, tady Lucka Bílá, zdravím všechny posluchače Rádia Regina.
1: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

Všude tam, kde réva vina moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohaj z chasů zaspívá.